0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Jeansy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Češi přispějí Čechům rekordní várkou potravin a drogerie. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potřebného zboží. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali přes 600 tun. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších téměř 80 tun. Pomoc nyní prostřednictvím potravinových bank míří k lidem v nouzi v Česku. Češi prostřednictvím sbírky potravin pomáhají vždy na jaře a na podzim od roku 2013. Technická univerzita v Liberci připravuje nové obory. Mezi nimi je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických služeb. Vysoká škola na rozšíření oborů spolupracuje s Libereckým krajem. Hejtmanství mimo jiné přispěje 500 000 korun na praktické odborné kurzy pro studenty. Radní pro školství Jitka Skalická řekla, že o další podpoře kraj s univerzitou jedná.
2: Ještě než nastoupí první studenti, už musí mít lidi, kteří zajistí tu akreditaci, musí mít požadované odborné vzdělání. To je ta podpora, o které se teďka jako bavíme, budeme ji nějakým způsobem konkretizovat.
1: Liberecký kraj finančně už podporuje dětskou univerzitu, vybavení simulačního centra pro urgentní příjem a nový stipendijní program. Světová zdravotnická organizace ohledně hantaviru uklidňuje. Šíření viru na výletní lodi v Atlantiku podle organizace není počátkem nové pandemie ani krize podobné té covidové. Není tak důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. Z 8 případů možné nákazy, včetně 3 úmrtí, se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u 5 lidí. U dalších 3 je podezření. Podle organizace stále platí, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Plavidlo se zhruba 150 lidmi na palubě je na cestě z Jižní Ameriky ke španělským Kanárským ostrovům. Na Tenerife má přistát v sobotu. Cestující i posádka nejprve projdou vyšetřením a pak by je jejich země měly přepravit domů. Češi na plavidle podle dostupných informací nejsou. Drahota drtí Slováky. Až 81% domácností utrácí víc peněz než před rokem. Třetina národa mluví o výrazném nárůstu výdajů. Je to podstatně víc, než v nejnovějším průzkumu uvádějí Češi.
3: Výrazné zdražení deklaruje v Česku iba 17% lidí. Na Slovensku je situácia odlišná. Takmer polovica opýtaných uvádza, že sa im mesačné výdavky zvýšili zhruba o 5000 korún. Za rastúcimi výdavkami je všeobecné zdražovanie, potom sú to potraviny a energie. V neposlednom rade aj služby a vyššie dane. Slováci sa preto už aj obmedzujú. Najviac domácností šetrí na cestovaní a škrty sa týkajú aj nákupov oblečenia a obuvy. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Čeští hokejisté při vstupu do švédských her slavili. Porazili domácí reprezentaci 3-1. Fangelholmu tak ukončili neporazitelnost už jistého vítěze Eurohockey Tour. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté druhé místo v Eurohockey Tour. Pátek bude zpočátku oblačný, postupně se vyjasní. Naměříme kolem 17 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 12, na jihu Moravy naopak kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silničáři stále ohrožují nepozorní řidiči. Na tuzemských dálnicích každoročně v místech údržby bourají víc než 40 řidičů. Nepomáhají ani včasná varování a snížení povolené rychlosti. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl Impulzu řekl, že se cestáři na poslední chvíli snaží řidiče varovat i mobilními prahy.
1: Na tom místě nejenom, že je světelná šipka, je tam značení, jsou tam kužele, ale ještě před tu světelnou šipku položíme na zem plastové pláty vysoké 3-4 cm se skosenou nájezdovou hranou, na které když ten řidič vjede, tak se vůbec nic nestane, jenom to silně zadrncá a ten řidič by měl zareagovat, začíná brzdit.
0: Mobilní prahy nepoškodí auto ani vozovku. Jsou levné a jejich instalace i odstranění netrvají dlouho. V Mostě bude opět olympijský festival. Tamní stejnojmenné jezero bude vůbec prvním místem, kde tato akce proběhne za 2 roky opakovaně. Organizátoři chtějí severočeské město proměnit na americké Los Angeles.
2: Letní olympiáda 2028 se totiž uskuteční právě v metropoli proslulé díky ikonickému nápisu Hollywood nebo také hvězdnému chodníku slávy. Přesně tyto symboly Kalifornie by chtěli organizátoři převést do Mostu. Jeho primátor Marek Hrvol Rádiu Impuls řekl, že se už chystá zařizovat i další věci.
3: Vychytávky, kdy to Los Angeles přemístíme k tomu jezeru, Rodeo Drive u jezera Most, a určitě zapojíme se 2-patrový autobus, který bude jezdit po Mostě.
2: Velká očekávání má i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Řekl, že se olympijský festival teprve rodí. 2 roky před jeho spuštěním už organizátoři ale mají první nápady.
4: Už se bavíme s sportovními federacemi našimi, které tam budou prezentovat svoje sporty, ale chceme nejenom sport, lidi se musí prostě bavit. Musí tam být kultura.
2: Slavnostní zahájení olympiády v Los Angeles je v plánu v červenci 2028 a s ním i otevření olympijského festivalu v Mostě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Jak uvádí Mezinárodní námořní organizace, jde o přibližně 20 000 námořníků, kteří jen dělají svou práci. Spojené státy a Izrael zaútočili 28. února na Írán. V bojích od té doby zahynuli tisíce lidí. Konflikt otřásl globální ekonomikou, protože Teherán uzavřel Hormuzský průliv, který je zásadní pro globální obchod s ropou. Washington zase drží blokádu íránských přístavů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jenom výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Sobotní ráno pak bude velmi chladné. Můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 až 22 stupně. Na Jihomoravě k 24. V neděli pak čekáme místy i víc než 25 stupňů. Ojediněle už se objeví přeháňky a bouřky. Víc pršet by mělo začátkem příštího týdne.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Vázaný v kůži, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Češi přispějí Čechům rekordní várkou potravin a drogerie. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potřebného zboží. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali přes 600 tun. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších téměř 80 tun. Pomoc nyní prostřednictvím potravinových bank míří k lidem v nouzi v Česku. Češi prostřednictvím sbírky potravin pomáhají vždy na jaře a na podzim od roku 2013. Technická univerzita v Liberci připravuje nové obory. Mezi nimi je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických služeb. Vysoká škola na rozšíření oborů spolupracuje s Libereckým krajem. Hejtmanství mimo jiné přispěje 500 000 korun na praktické odborné kurzy pro studenty. Radní pro školství Jitka Skalická řekla, že o další podpoře kraj s univerzitou jedná.
2: Ještě než nastoupí první studenti, už musí mít lidi, kteří zajistí tu akreditaci, musí mít požadované odborné vzdělání. To je ta podpora, o které se teďka jako bavíme, budeme ji nějakým způsobem konkretizovat.
1: Liberecký kraj finančně už podporuje dětskou univerzitu, vybavení simulačního centra pro urgentní příjem a nový stipendijní program. Světová zdravotnická organizace ohledně hantaviru uklidňuje. Šíření viru na výletní lodi v Atlantiku podle organizace není počátkem nové pandemie ani krize podobné té covidové. Není tak důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. Z 8 případů možné nákazy, včetně 3 úmrtí, se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u 5 lidí. U dalších 3 je podezření. Podle organizace stále platí, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Plavidlo se zhruba 150 lidmi na palubě je na cestě z Jižní Ameriky ke španělským Kanárským ostrovům. Na Tenerife má přistát v sobotu. Cestující i posádka nejprve projdou vyšetřením a pak by je jejich země měly přepravit domů. Češi na plavidle podle dostupných informací nejsou. Drahota drtí Slováky. Až 81% domácností utrácí víc peněz než před rokem. Třetina národa mluví o výrazném nárůstu výdajů. Je to podstatně víc, než v nejnovějším průzkumu uvádějí Češi.
3: Výrazné zdražení deklaruje v Česku iba 17% lidí. Na Slovensku je situácia odlišná. Takmer polovica opýtaných uvádza, že sa im mesačné výdavky zvýšili zhruba o 5000 korún. Za rastúcimi výdavkami je všeobecné zdražovanie, potom sú to potraviny a energie. V neposlednom rade aj služby a vyššie dane. Slováci sa preto už aj obmedzujú. Najviac domácností šetrí na cestovaní a škrty sa týkajú aj nákupov oblečenia a obuvy. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čeští hokejisté při vstupu do švédských her slavili. Porazili domácí reprezentaci 3-1. V Angelholmu tak ukončili neporazitelnost už jistého vítěze Euro Hockey Tour. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté druhé místo v Euro Hockey Tour. Pátek bude zpočátku oblačný, postupně se vyjasní. Naměříme kolem 17 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 12, na jihu Moravy naopak kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně, ach jo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáno.

0: Rozhlas. Zprávy v 6.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silničáři stále ohrožují nepozorní řidiči. Na tuzemských dálnicích každoročně v místech údržby bourají víc než 40 řidičů. Nepomáhají ani včasná varování a snížení povolené rychlosti. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl Impulzu řekl, že se cestáři na poslední chvíli snaží řidiče varovat i mobilními prahy.
2: Na tom místě nejenom, že je světelná šipka, je tam značení, jsou tam kužele, ale ještě před tu světelnou šipku položíme na zem plastové pláty vysoké 3-4 cm se skosenou nájezdovou hranou, na které když ten řidič vjede, tak se vůbec nic nestane, jenom to silně zadrncá a ten řidič by měl zareagovat, začíná brzdit.
1: Mobilní prahy nepoškodí auto ani vozovku. Jsou levné a jejich instalace i odstranění netrvají dlouho. V Mostě bude opět olympijský festival. Tamní stejnojmenné jezero bude vůbec prvním místem, kde tato akce proběhne za 2 roky opakovaně. Organizátoři chtějí severočeské město proměnit na americké Los Angeles.
3: Letní olympiáda 2028 se totiž uskuteční právě v metropoli proslulé díky ikonickému nápisu Hollywood nebo také hvězdnému chodníku slávy. Přesně tyto symboly Kalifornie by chtěli organizátoři převést do Mostu. Jeho primátor Marek Hrvol Rádio Impuls řekl, že se už chystá zařizovat i další věci.
4: Vychytávky, kdy to Los Angeles přemístíme k tomu jezeru, Rodeo Drive u jezera Most a určitě zapojíme se dvoupatrový autobus, který bude jezdit po Mostě.
3: Velká očekávání má i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Řekl, že se olympijský festival teprve rodí. 2 roky před jeho spuštěním už organizátoři ale mají první nápady.
5: Už se bavíme s sportovními federacemi našimi, které tam budou prezentovat svoje sporty, ale chceme nejenom sport, lidi se musí prostě bavit. Musí tam být kultura.
3: Slavnostní zahájení olympiády v Los Angeles je v plánu v červenci 2028 a s ním i otevření olympijského festivalu v Mostě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Jak uvádí Mezinárodní námořní organizace, jde o přibližně 20 000 námořníků, kteří jen dělají svou práci. Spojené státy a Izrael zaútočili 28. února na Írán. V bojích od té doby zahynuli tisíce lidí. Konflikt otřásl globální ekonomikou, protože Teherán uzavřel Hormuzský průliv, který je zásadní pro globální obchod s ropou. Washington zase drží blokádu íránských přístavů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jenom výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Sobotní ráno pak bude velmi chladné. Můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 až 22 stupně. Na Jihomoravy k 24. V neděli pak čekáme místy i víc než 25 stupňů. Ojediněle už se objeví přeháňky a bouřky. Víc pršet by mělo začátkem příštího týdne.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Krátce po 6. hodině vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené páteční sváteční ráno s datem 8. května a teď už žentoura nahrávka Všechno bude fajn.

0: Český impuls.
1: U nás do mě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, konč

0: třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, druhý pátek v květnu je opět státním svátkem. Doufám, že se vám dobře vstává. Za malou chvíli Josef Laufer a písnička La Bamba.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Na francouzské Korzice se daří sladkým kaštanům. Co tu z nich vyrábějí, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Za šťastným vztahem může stát makrela. Tohle doporučení, prosím vás, rozvede. Halina Pavlovská, ono musí se rozvést, to je jasná věc. Více nabídneme ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin. A já mám v rámci naší první ranní páteční sváteční hudební dvojce pro vás nachystané písničky o motýlcích. Více řeknu po půl sedmé. Teď už La Bamba Josefa Laufra.

Rádio Český impuls, přeji dobré ráno, pátek, 8. květen, blíží se 6:30. Dnes máme státní svátek, připomínáme si konec druhé světové války v Evropě. Ať už vás čeká pracovní den nebo si užíváte volno, zkuste si najít chvilku na klidné zamyšlení i malé radosti, které tenhle den přináší. Já vám přeji pohodový start do nového dne, hodně energie a dobrou náladu a taky nabídnu další českou muziku let 60. až 80. Na řadě je Viktor Sodoma a písnička Halo děťátko.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční ráno, pátek, 8. květen, den vítězství. Po půl sedmé se můžeme těšit na Lenku Filipovou, uslyšíme i Petra Reska. Zešel nejdřív ale nachystaný Michal David se skladbou Chtěl bych žít tak, jak se má. Ještě předtím, ale rychlý přehled počasí.
1: Pátek bude zpočátku oblačný, v průběhu dne se ale obloha vyjasní a k tomu naměříme teploty většinou mezi 15 až 19 stupni. Na severu Čech bude kolem 12, na jihu Moravy kolem 21. Přeháňky už budou jenom výjimečné.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní sváteční hudební dvojce a ta nabízí písničky o motýlcích. Čeká nás Jaroslav Vikrent a jeho Bělásek a pak nás také nemine motýlek Václava Neckáře. Tak jo, pojďme na to, rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

do naší ulice, auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posel.

z naší ulice auta a popílek odletěl motor.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Už pro vás chystáme zprávy v celou. Uslyšíme opět novinky z domova, ze světa i ze sportu. Do té doby si hrajeme naši oblíbenou českou muziku let 60. až 80. Pokud zbyde čas, určitě zaspívá Marie Rotrová, nachystaná je i Hana Zagorová. Ze všeho nejdřív Karel Gott a písnička Zůstanu svůj. Přeji hezké ráno.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Na běžné nakupování si dnes musíme nechat zajít chuť. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou třeba velké supermarkety, totiž na den vítězství zůstávají zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, tedy na letištích nebo nádražích. Dál také budou fungovat lékárny a čerpací stanice. Pro nákupy bez omezení pak smí zůstat v provozu také online supermarkety a rozvážkové služby. Krádeže peněz z bankomatu bývají většinou bez úspěchu. Buď se pachatelé nakonec k hotovosti vůbec nedostanou, nebo dojde ke znehodnocení bankovek nebo dopadení policisty. O velikonocích zloději vykradli bankomat České spořitelny. Její mluvčí Filip Hrubý nám řekl, že součástí strojů jsou také zařízení, která v případě krádeže bankovky znehodnotí.
2: Každé násilné vniknutí do našich bankomatů i do bankomatů konkurenčních bank samozřejmě pečlivě analyzujeme a snažíme se z něj vyvodit ponaučení. V tuto chvíli jsou nicméně bezpečnostní zařízení a ochranná architektura našich bankomatů a vkladomatů nastaveny tak, aby dokázaly eliminovat veškerá rizika násilného vniknutí.
1: Poslední taková krádež se stala včera ráno v pražských Kunraticích. Po odpálení bankomatu si pachatelé odnesli zhruba 300 tisíc korun. Policie po nich pátrá. Den vítězství dnes oslaví i na Buchlově. Hrad z první poloviny 13. století zaplní zájemci o historii, tentokrát ale o tu novodobou z konce druhé světové války.
3: Hrad Buchlov nebyl nikdy v historii dobyt. Dnes to ale asi ve velkém napraví turisté a milovníci historie. Den vítězství na hradě Buchlově to budou třeba ukázky zbraní ze druhé světové války, stejně tak ovšem těch soudobých. Polní kuchyně nabídne výdej polévky a originální bude určitě čaj ze zdejšího jedinečného stromu, legendami opředené lípy neviny.
1: V Bulharsku dnes odstartuje cyklistický svátek. Giro d'Italia začne za účasti tří Čechů. Na startu 109. ročníku budou premiérově bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Chybět nebude ani Jan Hirt, který pojede závod už po deváté. Jezdce čeká během tří týdnů bezmála 3470 kilometrů a skoro 49 tisíc nastoupaných metrů. Giro skončí poslední květnový den v Římě. Dojezd bude u antického Kolosea. Postupně má dnes mraků ubývat, zaprší spíš výjimečně, hlavně na horách na severu. Naměříme od 12 stupňů na severu Čech po 21 na jihu Moravy. Tolik zprávy Alenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 7. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené sváteční páteční ráno s datem 8. května a teď už posílám Michala Kocába a nahrávku S cizí ženou v cizím pokoji.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

schází, nejspíš mi to schází.

roztažena v tomhle pokoji, mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se neodmítá.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to je.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Já vím. Tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp.

0: Rádio Český Impuls, přeji hezké sváteční ráno. Máme po 7. Za malou chvíli Jirka Korn a píseň Jednou hůř, jednou líp.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Naše ranní sváteční impulzovec Krabička nabídne Petru Janů a skladbu Už nejsem volná. A pozor, samotnou písničku se okomentuje zpěvačka, na její autentický komentář se můžeme těšit po 7:30. Kolega Saša Hemala nakoukne za nás do televizního programu, jeho TV tipy se budou vysílat o 12:30. Páteční sváteční večer na rádiu Český impuls bude patřit country, folku a trampské muzice. Pokud máte rádi tyhle ty hudební žánry, jak já s oblibou říkám, k ohni, určitě si nás nalaďte i po 19. hodině. Teď už Jirka Korn a píseň Jednou hůř, jednou líp. Přeji hezké ráno.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

nejnáročnější. Řekl bych, že ten dnešní den v sobě nese připomínku minulosti, ale zároveň nabízí prostor pro přítomný okamžik. Zkuste si ho užít po svém, bez spěchu a s vědomím, že i malé věci dělají velký rozdíl. Přeji vám klidný start do toho nového pátečního dne a budeme si hrát českou muziku let 60. až 80. Pavel Novák a píseň Asi. Tady to je, přeji hezké ráno.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl osmé se můžeme těšit na naši další českou muziku. Let 60. až 80. uslyšíme Michala Davida a písničku My máme prýma rodiče. Na své si přijdou i faninky a fanoušci Ivony Přenosilové. Od ní tu mám nachystanou nahrávku Mně se líbí Bob. Ze všeho nejdřív nás ale čeká Petr Kotfalt a skladba Milujem se čím dál víc. Ještě předtím se ale dozvíme, jaký bude pátek s datem 8. května. V rámci počasí startuje naše předpověď.
1: Pátek bude zpočátku oblačný, v průběhu dne se ale obloha vyjasní a k tomu naměříme teploty většinou mezi 15 až 19 stupni. Na severu Čech bude kolem 12, na jihu Moravy kolem 21. Přeháňky už budou jenom výjimečné.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Sváteční ráno přeji pohodové a ničím nerušené vstávání do nového dne. 8. květen, den vítězství, máme po půl osmé. Na řadě je naše Impulzovic krabička. Máme v ní Petru Janu a písničku Už nejsem volná. Hit nejedné svatby a více už prozradí samotná zpěvačka Petra Janu.
1: Petra Janu uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Už nejsem volná. To je píseň, kterou budu zpívat, dokud budu moci. Je to cover verze dramatické balady The Power of Love, kterou zpívala v roce 85 Jennifer Rush. Dnes ji najdete ve všech encyklopediích jako jednu z nejslavnějších popových balad 80. let. Když jsem ji natáčela, netušila jsem, že to bude pravděpodobně nejhranější svatební píseň v Čechách za posledních 20 let. Když někde vystupuju, vždycky mě potěší, když mi nějaký pár z publika poví, že se při mé písni brali. A ráda bych věřila, že jim to vydrželo také díky mojí písničce. Když

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli Helena Vondráčková a písnička Lásko má já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně. Budeme rádi, když mrknete i na naše facebookové stránky. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. Každý den se tam snažíme přidat nový příspěvek, který vy komentujete. Některé vaše reakce se dostanou i do našeho éteru. Takže pokud chcete být s rádiem Český impuls spojení se vším, všude, aby vám nic neuniklo, abyste ovšem věděli. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete a my se těšíme na každého nového fanouška našeho rádia právě na této facebookové stránce. Dobré ráno a teď už Helena Vondráčková.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Napříč Českem si dnes připomeneme Den vítězství. 81. výročí konce druhé světové války v Evropě budou provázet pietní akce po celé zemi. Oslavy Dne vítězství doplní výstavy, průvody nebo tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš nebo třeba náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka. Nástup na Vítkově začíná v 10 hodin a chybět by neměl ani přelet armádní techniky. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. Pietní akce mnohdy s doprovodným programem se budou konat i třeba v Brně, Pardubicích, Přerově, Žatci, Liberci nebo ve Znojmě. Český motorkář zahynul v italské Kampánii. Ke smrtelné dopravní nehodě došlo včera, dnes o ní píší místní média. 56-letý muž ze zatím nejasných příčin spadl z motocyklu a poté ho přejel nákladní automobil. Cestoval s manželkou, ta je v pořádku. Nehoda se stala asi 25 kilometrů severně od Neapole. Policie ji vyšetřuje a prozatím nevyloučila náhlou nevolnost řidiče ani střet motocyklu s jiným vozidlem. Na dálničních odpočívkách se začínají hromadit použité akumulátory. Na nový trend upozornili silničáři, kteří se starají o tamní úklid. Často se jedná o použité baterie, například do zahradní techniky, jenomže ty je nutné vyhazovat do nebezpečného odpadu. Můžou totiž začít hořet nebo vybuchovat. Ředitel střediska správy a údržby dálnice D1 Bernardice Jan Hřikovský nám řekl, že ke vznícení dochází i v popelářských vozech.
2: V letošním roce už jsme objevili při separaci odpadu 8 akumulátorů, z toho na některých bylo možno najít známky zahoření a v loňském roce došlo 3x k požáru na úseku našeho střediska.
1: Problém se začal objevovat v posledních měsících. Silničáři zároveň potvrzují, že na některých dálničních odpočívadlech lidé zakládají černé skládky. Nechávají tam stavební suť, použitý nábytek nebo vysloužilou elektroniku. Slovensko ode dneška zrušilo dvojí ceny nafty pro domácí a zahraniční motoristy. Vláda od opatření definitivně odstoupila. Ceny na čerpacích stanicích u našich sousedů obecně mírně vzrostly. Benzín je už na Slovensku nejdražší ze zemí V4.
3: Skončili aj všetky obmedzenia, napríklad zákaz natankovať do prenosných nádob viac než 10 litrov nafty či denný limit pre kamióny. Štát však odmieta znížiť spotrebnú daň na palivá a spolieha sa na komunikáciu s rafinériou Slovnaft. Podľa nej sa nemajú ceny na Slovensku príliš odlišovať od cien v Česku. Všetko bude závisieť aj od situácií na Blízkom východe, no blíži sa letná sezóna, ktorá typicky tlačí ceny palív nahor, keďže sa zvyšuje dopyt.
1: Mraky budou postupně z oblohy mizet a sprchnout má jen výjimečně, hlavně na horách na severu. Na jihu Moravy může být i kolem 21 stupňů. Na severu Čech bude výrazně chladněji, naměříme jen kolem 12. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené sváteční páteční ráno s datem 8. května. A teď už skupina Projekty a píseň Zahrada ticha.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po 8. Za malou chvíli nám sváteční páteční ráno s datem 8. května vylepší Vítězslav Vávra písničkou Holky z Gimplu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Felix Holzmann a František Budín snadno nacházejí téma rozhovoru. Dnes je spojí fakt, že jsou prolezlí chorobami. Více uslyšíme ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 45 minut. Také se můžeme těšit na naši další ranní hudební dvojici. Budeme hledat ženská jména v písničkách Jiřího Štědroně. Více prozradím po 8:30. Pátek, 8. květen, státní svátek, jaké akce se dnes konají, budou konat, to si řekneme za pár minut. Teď už Vítězslav Vávra a jeho Holky z Gimplu.

Český Impul se přeji dobré ráno, do půl deváté Jiří Schellinger a písnička Což takhle dát si špenát. Máme pátek s datem 8. května, státní svátek, den vítězství. Tradičně dnes po celém území probíhají oficiální vzpomínky na konec druhé světové války. Důraz je na uctění obětí a připomenutí historie. Reprezentační prostory Lichtenštejnského paláce na Pražské Kampě se opět otevřou veřejnosti. Komentované prohlídky většinou začínají každých 15 minut ve skupinách po 20 osobách a palác bude otevřen.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, po půl deváté, Heidi Janku, Valdemar Matuška a nebo třeba Pavel Vítek, písnička Mám rád vůni tvý kůže, tu uslyšíme jako první. Máme pátek, 8. květen, státní svátek, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Ať už vás čeká cokoliv, bude dobré vědět, jaká bude obloha a teploty. Startuje naše předpověď počasí.
1: Pátek bude zpočátku oblačný, v průběhu dne se ale obloha vyjasní a k tomu naměříme teploty většinou mezi 15 až 19 stupni. Na severu Čech bude kolem 12, na jihu Moravy kolem 21. Přeháňky už budou jenom výjimečné.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl deváté, na řadě je naše další ranní páteční sváteční hudební dvojce. Tentokrát nás čekají ženská jména v písničkách Jiřího Štědroně. Nabídnu Belindu a pak nás také nemine nahrávka Hele Heleno. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 9. hodina, ráno se pomalu promění v dopoledne. Máme pátek, 8. květen, do zpráv celou za malou chvíli skupina Olympic a písnička Je to tvá vina. V 9 potom uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze zpravodajství. Teď už ale Petr Janda, skupina Olympic, přeji ještě stále hezké sváteční ráno s datem 8. května.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa, koupí auto od Esa.

klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Čeští hokejisté získali významný skalp. V 10. utkání Eurohockey Tour ukončili v sezóně neporazitelnost Švédska. To je přitom už jistým celkovým vítězem série. Češi porazili Švédsko 3-1 v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu. Celkově držel domácí tým i s minulou sezónou vítěznou sérii v Eurohockey Tour 12 utkání. Češi porazili výběr po sérii 5 proher poprvé od loňského února, kdy vyhráli také na švédských hrách, ale ve Stockholmu. Další zápas čeká tým kouče Radima Rulíka zítra v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi v Eurohockey Tour jisté druhé místo. Stavba výškové budovy Sisters v Plzni vystoupila nad zem. Věže mrakodrapu se dostanou na 83 a 94 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku.
2: Obě věže jsou poprvé od začátku stavby loni v listopadu viditelné nad úrovní okolního terénu. Po měsících technicky náročných prací pod zemí budou růst tempem jedno patro za 3 týdny. 10 metrů hlubokou jámu pro základovou desku doplnilo v nosné konstrukci přes 16 000 tun oceli, zhruba dvojnásobek hmotnosti Eiffelovy věže. Projekt za 1,5 miliardy má být dokončený do roku 2028. Bude v něm 174 bytů, ty už se prodávají.
1: Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským úderům. Po celé zemi se snaží odrážet drony, balistické střely a střely s plochou dráhou letu. Uvedlo to ministerstvo obrany na síti X. Írán na Spojené arabské emiráty útočil i v pondělí a úterý. Jednalo se o první útoky od začátku příměří, které konflikt v oblasti Perského zálivu utlumilo. Olympijský festival bude opět v Mostě. Podkrušnohorské město se tak na pár týdnů přemění na americké Los Angeles. I když se olympijské hry v Kalifornii konají až za 2 roky, přípravy jsou podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala v plném proudu.
3: Chceme z toho udělat prostě takový jakoby malý Los Angeles v průběhu olympijských her a chtěli bychom motivovat všechny Čechy, aby se tam aspoň na chvilku stavili a zažili Most a la Los Angeles.
1: Jezero Most je první destinací, kde se Český olympijský festival koná opakovaně. Olympiáda v americkém Los Angeles začíná v červenci 2028. Se zahájením soutěží pod 5 kruhy se má otevřít i Mostecký olympijský festival. Oblačnosti má v průběhu dne pozvolna ubývat, déšť se objeví spíš výjimečně, víc jenom na severních horách. Nejvyšší teploty čekáme od 12 stupňů na severu Čech po 21 na jihu Moravy. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 9, poděkování za ně posílám do naší redakce a teď už další česká muzika, let 60. až 80. Jirka Korn, píseň Té, co snídá, Adam Kořica přeje hezké páteční sváteční dopoledne.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl desáté si ještě určitě poslechneme duet Láska prý Karla Černocha a Petera Dvorského. Pokud jste aktivní na Facebooku, my tam jsme taky, budeme rádi, když mrknete na naše stránky, najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls a stále tam hledáme příznivce české muziky let 60. až 80. a taky fanoušky našeho rádia. My si za malou chvíli pouštíme Karla Černocha a Petera Dvorského. Přeji hezké dopoledne.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční, sváteční dopoledne, 8. květen, po půl desáté se můžeme těšit na Jiřího Helekala a písničku Vařili jsme kaši. Kromě dne vítězství si dnes se připomínáme také Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Tento den se slaví právě dnes, protože 8. května se narodil Henri Dunant, zakladatel Červeného kříže a jeden z průkopníků moderní humanitární pomoci. Smyslem dnešního dne je především ocenit práci dobrovolníků a pracovníků, kteří často v nejtěžších podmínkách zachraňují lidské životy a zmírňují utrpení. Zároveň nám ten dnešní den připomíná hodnoty jako humanita, solidarita a pomoc druhým. Ať už dnešní den stravíte jakkoliv, možná je to i příležitost na chvíli si uvědomit, jak důležitá je pomoc druhým. Pokud budete mít šanci někomu pomoct v následujících hodinách, v následujících dnech, určitě tu šanci nepropásněte, protože si myslím, že to je zapotřebí, hlavně tedy v dnešní době. Na rádiu Český impuls nás čeká Jiří Helekala.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls, přeji dobré ráno, pátek, 8. květen. Dnes máme státní svátek, připomínáme si konec druhé světové války v Evropě. Ať už vás čeká pracovní den nebo si užíváte volno, zkuste si najít chvilku na klidné zamyšlení i malé radosti, které tenhle den přináší. Já vám přeji pohodový start do nového dne, hodně energie a dobrou náladu a taky nabídnu další českou muziku let 60. až 80.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. Běžné nakupování je pro dnešek mimo hru. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou třeba velké supermarkety, totiž na den vítězství zůstávají zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, tedy na letištích nebo nádražích. Dál také budou fungovat lékárny a čerpací stanice. Pro nákupy bez omezení pak smějí zůstat v provozu také online supermarkety a rozvážkové služby. Čech plánuje unikátně ukázat rozdíl mezi válkou a mírem. Patrik Venclík z Liberce se na podzim chystá běžet z Prahy do Kyjeva. 52-letého tenisového trenéra čeká skoro 1600 kilometrů přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Venclík agentuře ČTK vysvětlil, že chce nenásilnou formou pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem.
2: Protože jsem šílenec do běhu, tak mě napadl běh prostě z Prahy do Kyjeva s tím, že vlastně bych dokumentoval vlastně celou cestu a život lidí na území, kde je mír, to znamená Česká republika, Polsko a pak přeběhnutí na Ukrajinu a vlastně život lidí ve válečném konfliktu.
1: Trasu má Venclík rozdělenou na 24 etap. Každá by měla mít v průměru 80 kilometrů. Průběh cesty bude dokumentovat na instagramovém účtu. Ústecký kraj láká pedagogy. I v příštím roce nabídne náborový příspěvek 200 000 korun učitelům vybraných předmětů, mezi které patří matematika a chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce kraj pokračuje také v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení víc než 800 000 korun mezi 33 studentů. Rovných 100 svíček na dortu dnes sfoukává Sir David Attenborough. Britský přírodovědec, spisovatel a filmař patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Už od poloviny 50. let minulého století připravoval hlavně pro BBC přírodovědné snímky, jako třeba Modrá planeta nebo Život na Zemi. Díky nim přilákal k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Londýnský rodák dokázal poutavě vyprávět nejen o existujících zvířatech, ale také o dávno vyhnulých dinosaurech. Své pořady proměnil časem i v úspěšné knižní edice. Během svého života získal desítky čestných titulů a různých ocenění. Attenborough je zastáncem třeba zmírnění klimatických změn, omezení růstu populace nebo snížení spotřeby masa. Na závěr přihodím zajímavost, že se Sir David Attenborough narodil ve stejném roce jako bývalá královna Alžběta II., která ho v roce 1985 povýšila do šlechtického stavu. Postupně má dnes mraků ubývat, zaprší spíš výjimečně, hlavně na horách na severu. Naměříme od 12 stupňů na severu Čech po 21 na jihu Moravy. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině se opět hlásí Adam Kuřica. Přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne s datem 8. května, státní svátek, den vítězství. A teď už posílám Marii Rotrovou a skladbu Déšť.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když sever válčí s jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Český impuls, rádio pro radost ze života, do půl jedenácté Dalibor Janda a písnička Hráli jsme Kličkovanou. Ještě dnes se projedeme lodí lednicko-valtickým areálem. Proč tu vyrostl minaret? Prý na truc, objasnění přijde v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až přijde.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Oslavíme narozky Michala Prostějovského, a to v naší páteční sváteční dopolední hudební dvojici po půl jedenácté. Teď už ale máme tip pro ty z vás, kteří se chystají na dovolenou na Jižní Moravu. Startuje pořad Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi.
3: Pokud se nachomítnete na jihu Moravy, udělejte si výlet k zámku Lednice. Hned bude jasné proč. Dobrý den, Mirku.
4: Dobrý den. My posluchačům doporučíme plavbu na lodi v pohádkovém prostředí. A to v parku Lednicko-Valtického areálu. Jezdí tu vyzřívaná loď, takže se není třeba obávat, že by někdo nastydnul.
3: Opravdu rozlehlý park patří k Lednickému zámku. Ten si nechali ze zdejší původní tvrze postavit Lichtenštejnové, a to v 18. a 19. století. Park přechází skoro ve volnou přírodu.
4: Je tu kolonáda, akvadukt nebo lovecký zámeček. Všechno je to ve stylu antických památek. Výletní loď nás poveze k Janohradu. To je lovecký zámeček, který vypadá jako zřícenina. Tedy ne, že by to byla ruina, je to záměr stavitele.
3: Při plavbě Lednickým parkem uvidíme i na Moravě nečekanou stavbu, a to minaret. Ten prý vznikl na truc podaným Lichtenštejnů.
4: Ano, podle pověsti se lidé jaksi nemohli dohodnout, kde by měl stát kostel. A tak se prý Alois Josef I. z Lichtenštejna naštval a že postaví mešitu. Nakonec je to tedy pouze minaret.
3: Na palubě možná potkáte i nás, Hanu Kracíkovou a Miroslava Tausiga, jak si notujeme, že máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Chystáme zprávy v celou a po nich už se na každého z vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica, pomalu se loučím, ale ještě před mým odchodem uvedu naši páteční sváteční dopolední hudební dvojici. Budeme v ní slavit, čekají nás písničky, které otextoval Michal Prostějovský, který dnes slaví krásné 78. narozeniny. Já mu za naše rádio přeji vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu lásky a mnoho toho životního štěstí. Z muziky let 60. až 80. nás čeká Karel Černoch a jeho nářek Převozníka a pak nás také nemine Kino Gloria Petra Reska. A tohle už je opravdová tečka za mým dnešním vysíláním. Za sebe vám přeji poklidné a ničím nerušené páteční sváteční dopoledne. I nadále si užijte s naším rádiem a hlavně se opatrujte. Mějte se krásně a zítra po 6. opět naslyšenou. Budu se těšit.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společného?

kdysi, to už je hodně dávno, vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi na hlasky tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Pěkný den. Napříč Českem si dnes připomínáme Den vítězství. 81. výročí konce druhé světové války provázejí pietní akce po celé zemi. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. V Senátu se při příležitosti Dne vítězství koná Den otevřených dveří. Pietní akce mnohdy s doprovodným programem dnes pořádají také třeba v Brně, Pardubicích, Přerově, Žatci, Liberci nebo ve Znojmě. Den vítězství je v Česku státním svátkem, který připomíná konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času. Prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem čekali na dohodu marně. Nakonec se ale znovu nedokázali shodnout na složení české delegace na summitu NATO. Babiš si stále stojí za tím, že by prezident neměl být její součástí. Pavel trvá na tom, že se chce summitu Severoatlantické aliance zúčastnit. Kompetenční žalobu vidí jako poslední možnost. Pokud nebude součástí delegace, tak ji ale prý zváží. Krádeže peněz z bankomatu bývají většinou bez úspěchu. Buď se pachatelé nakonec k hotovosti vůbec nedostanou, nebo dojde ke znehodnocení bankovek nebo dopadení policisty. O Velikonocích zloději vykradli bankomat České spořitelny. Její mluvčí Filip Hrubý nám řekl, že součástí strojů jsou také zařízení, která v případě krádeže bankovky znehodnotí.
4: Každé násilné vniknutí do našich bankomatů i do bankomatů konkurenčních bank samozřejmě pečlivě analyzujeme a snažíme se z něj vyvodit ponaučení. V tuto chvíli jsou nicméně bezpečnostní zařízení a ochranná architektura našich bankomatů a vkladomatů nastaveny tak, aby dokázaly eliminovat veškerá rizika násilného vniknutí.
3: Poslední taková krádež se stala včera ráno v pražských Kunraticích. Po odpálení bankomatu si pachatelé odnesli zhruba 300 tisíc korun. Policie po nich pátrá. Zpěvačka Bonnie Tyler je v umělém spánku. Do něj ji lékaři uvedli, aby se rychleji zotavila po vážné operaci střev. Server Novinky.cz upozornil, že zpráva přichází poté, co dřívější informace naznačovaly, že je hudební legenda na cestě k uzdravení. 74-letou umělkyni hospitalizovali minulý týden v Portugalsku, kde bydlí. Urgentní operace perforovaného střeva proběhla podle lékařů bez vážnějších problémů. Podle BBC se ale stav Bonnie Tyler včera zhoršil a proto lékaři přistoupili k umělému spánku. Zpěvačku nejvíc proslavila píseň Total Eclipse of the Heart. Za ní si vysloužila i jednu ze svých nominací na ceny Grammy. Žádnou ale neproměnila. Mraky budou postupně z oblohy mizet a sprchnout má jen výjimečně, hlavně na horách na severu. Na jihu Moravy může být i kolem 21 stupňů. Na severu Čech bude výrazně chladněji, naměříme jen kolem 12. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik zprávy v 11 hodin. Krásné sváteční dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a tady je první písnička ode mě, Michal David, Nenapovídej.

0: Heidi Janku dospívala na českém Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let. No a za chvíli skupina Katapult, Boeing XY hlásí příchod. Za šťastným vztahem může stát makrela. Tohle doporučení rozvede Halina Pavlovská dnes odpoledne ve 16:45 tady na českém Impulzu. Nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: prodloužený víkend si užívá Česká republika. Máme tu svátek, pátek 8. května. Hned po půl 12. budeme hrát Karla Zicha, Luxemburg nám hrál. No a taky pro vás chystáme písničku Sympozovic krabičky. Tentokrát bude vybírat Dalibor Janda a jeho ruka se bude pohybovat k desce Jany Kratochvílové.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Už jenom pár minut a bude to 12. hodina. Přineseme polední zprávy Českého impulzu a právě teď bude zpívat Jana Kratochvílová. Publikum tvé jsem já. Je to písnička, kterou pro nás vybral Dalibor Janda.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Teď tu mám jednu písničku od Jany Kratochvílové a s ní rok 1980. To byla na vrcholu slávy. Publikum tvé jsem já se hodně hrálo, i když víc na tancovačkách a zábavách, než v rádiu. Nakřáplé hlasy, jako měla ona a později i já, to byly zpočátku hodně těžké. Dneska si Jana říká Uriel a i když zpívá úplně jinou muziku, která oslovuje jen malý okruh lidí, pořád má stejně dráždivý a sexy hlas jako tehdy.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Klíšťata se chystají do akce. V příštích dnech jejich aktivita poroste, protože nejvíc jim vyhovuje vlhké a teplé počasí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a také 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Nakažené klíště virus na člověka přenese už za několik minut po přisátí. Klíšťová encefalitida vypadá nejprve jako chřipka, po dočasném zlepšení se objeví vysoké horečky a neurologické potíže, jako je třes, poruchy orientace nebo ochrnutí. Podle odborníků jako ochrana před klíšťaty nestačí jen repelenty, protože se mohou smívat potem nebo mechanicky otírat o oblečení. Tím účinnost postupně klesá. V případě očkování proti klíšťové encefalitidě pak lidé často podle expertů zapomínají, že je potřeba přeočkování, a to po 5 letech a u seniorů po 3. Na dálničních odpočívkách se začínají hromadit použité akumulátory. Na nový trend upozornili silničáři, kteří se starají o tamní úklid. Často se jedná o použité baterie, například do zahradní techniky. Jenomže ty je nutné vyhazovat do nebezpečného odpadu. Můžou totiž začít hořet nebo vybuchovat. Ředitel střediska správy a údržby dálnice D1 Bernardice Jan Řikovský řekl, že ke vznícení dochází i v popelářských vozech.
2: V letošním roce už jsme objevili při separaci odpadu 8 akumulátorů, z toho na některých bylo možno najít známky zahoření a v loňském roce došlo 3x k požáru na úseku našeho střediska.
1: Problém se začal objevovat v posledních měsících. Silničáři zároveň potvrzují, že na některých dálničních odpočívadlech lidé zakládají černé skládky, nechávají tam stavební suť, použitý nábytek nebo vysloužilou elektroniku. Slovenský premiér Robert Fico za hodinu odlétá do Moskvy. Uctí tam oběti druhé světové války položením věnce u hrobu neznámého vojáka. Oficiálních oslav a vojenské přehlídky se nezúčastní. S Vladimírem Putinem se ale potká u jednacího stolu.
3: Z bezpečnostných důvodů se nezverejnila trasa vládného speciálu, ale zrejme pre letu vyhoveli severské krajiny a nie Polsko. Fico absolvuje iba krátku návštěvu Moskvy. Na Slovensko sa vráti v sobotu hneď po skončení bilaterálneho rokovania s Putinom. Svoju cestu obhajuje tým, že si ukončenie druhej svetovej vojny uctieva na viacerých miestach. Vo štvrtok navštívil koncentračný tábor v Dachau a zúčastní sa aj spomienky v Normandii.
1: Oblačnosti má v průběhu dne pozvolna ubývat, déšť se objeví spíš výjimečně, víc jenom na severních horách. Nejvyšší teploty čekáme od 12 stupňů na severu Čech po 21 na jihu Moravy. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Po 12. hodině vyrážíme, je to divné, na večírek. Je to večírek Sagvana Tofiho, já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné poledne.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu, za chvíli Michala Davida, Zabitý čas. To je písnička z filmu Láska z pasáže. No a jaké filmy a další pořady dnes večer bude dávat televizní obrazovka? To nám řekne Saša Hemala přesně v 12:30 na Českém Impulzu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Sváteční poledne na Českém impulzu, hrajeme české písničky celý den, po půl jedné to bude Rudolf Hrušínský, Šel jsem světem. No a ještě předtím si projdeme televizní program se Sašou.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Už minulý týden se příznivci animovaných snímků mohli setkat s největším lotrem, jakého kdy země nosila. Dnes, jak se zdá, se chce Gru polepšit. Žije s pořádaným životem, vychovává 3 adoptované holčičky a rozjel výrobu džemů. Když je ale v nejlepším, zavolá mu šéf antipadouské ligy, že od něho potřebuje pomoc. O co půjde, to už se dozvíte dnes večer ve 20 hodin na Nova Cinema v pokračování animáče Já padouch. Pak tu máme 2, dalo by se říci, rodinné komedie. Ve 20 hodin na Prima Max Tady hlídám já. Hlavní postavu si tu zahrál roztomilý jezevčík, který se ocitá v rodině váženého chemika. Tím pádem ale svatební cesta do Řecka padá a novomanželé s hyperaktivní dcerkou a novým přírůstkem do rodiny se ocitnou na alternativní dovolené uprostřed šumavské divočiny. Tady hlídám já, 20.00 Prima Max. Na Nově se vrací ke komedii z roku 2012, ve které si Jirka Mádl zahrál profesora češtiny, který si na třídním srazu po letech uvědomí, že jeho jedinou životní láskou byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy ve svých 17 letech neměl odvahu jí to říci a teď nastala ta pravá chvíle, aby svou nerozhodnost napravil. Probudím se včera, začíná ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. Spolemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Montyho Čardáš právě dozněl na českém Impulzu. Za chvíli přiletí Bělásek a Motýlek. Budou tady písničky o motýlcích. No, zpívat nám bude Jaroslav Vikrent a Václav Neckář. Takže hudební dvojice připravena. Já, Ludvík Pospíšil, vám popřeju krásný zbytek svátečního pátku. No a za chvíli už 13. hodina. Zprávy a Lenka Haluzová. A Lenka s vámi bude celé odpoledne. Naslyšenou.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

Do naší ulice auta a popílek přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči. S každým z nich po

Kam z naší ulice auta a popílek odletěla.

0: Český impuls. I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Pěkný den. Na západě Německa probíhají obří manévry. Ve městě Zincich ve spolkové zemi Poríní Falc došlo k přepadení banky a pachatelé zajali rukojmí. Agentura DPA s odvoláním na policii píše, že na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. Podle agentury Reuters se policie domnívá, že je uvnitř banky několik pachatelů i rukojmích. Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie o něm dostala hlášení v 9 hodin ráno. Během rozsáhlého zásahu uzavřela velkou oblast města. Obyvatelům mimo ní podle policie žádné nebezpečí nehrozí. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny zuří rozsáhlý lesní požár. Podle ukrajinských úřadů s ním bojují hasiči od včerejška, kdy na území tamní rezervace dopadl dron. Dnes se oheň rozšířil na odhadovanou plochu přes 1000 hektarů. Práci hasičů stěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP na místě nezaznamenali žádný nárůst radioaktivity. Prezident s premiérem mají ohledně účasti na summitu NATO stále odlišný názor. Dnešní jednání dohodu nepřineslo. Podle hlavy státu Petra Pavla ministerský předseda Andrej Babiš stále trvá na tom, že prezident nemá naši zemi zastupovat při summitech NATO. Hlavním důvodem má být názorový nesoulad mezi prezidentem a vládou. Prezident Pavel to ale vidí jinak.
4: Jestli jsem vládu kritizoval za přístup plnění závazků, nedostatečnou výši výdajů na obranu, tak ta situace se v posledních týdnech změnila, protože vláda změnila svoji retoriku ve stavu k obraně, dnes už je pro ní prioritou. Navíc samozřejmě platí to, že prezident, pokud z ústavy zastupuje zemi navenek, tak se vždycky řídí vládou schváleným mandátem.
3: Petr Pavel proto dál trvá na účasti na červencovém summitu v Ankaře, především na neoficiální večeři hlav států. Oficiální část přenechá vládním představitelům, což považuje za svůj ústupek. Kompetenční žalobu Pavel zváží jen v krajním případě. Stavba výškové budovy Sisters v Plzni vystoupila nad zem. Věže mrakodrapu se dostanou na 83 a 94 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku.
5: Obě věže jsou poprvé od začátku stavby loni v listopadu viditelné nad úrovní okolního terénu. Po měsících technicky náročných prací pod zemí budou růst tempem jedno patro za 3 týdny. 10 metrů hlubokou jámu pro základovou desku doplnilo v nosné konstrukci přes 16 000 tun oceli, zhruba dvojnásobek hmotnosti Eiffelovy věže. Projekt za 1,5 miliardy má být dokončený do roku 2028. Bude v něm 174 bytů, ty už se prodávají.
3: Postupně má dnes mraků ubývat, zaprší spíš výjimečně, hlavně na horách na severu. Naměříme od 12 stupňů na severu Čech po 21 na jihu Moravy. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Pěkné sváteční odpoledne, máme 8. května. Zprávy ve 13 hodin jsou za vámi, s vámi pro celé odpoledne je Lenka Haluzová. No a nasledující hodinu nám otevírá písničkou Stáňa Petr Spálený. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Karel Černoch právě dospíval písničku Dej mi ruku svou prázdnou. No a za chvíli už ho vystřídá Jirka Kolbaba. Ten je na cestách svátek, nesvátek. Na francouzské Korzice se prý daří sladkým kaštanům. Co tu z nich vyrábějí, tak o tom bude Jirka vyprávět za pár minut. Předtím stihneme ještě třeba ale mosty od Lenky Filipové a Karla Zicha.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Přeju vám krásný sváteční den, slavíme Den vítězství, máme 8.5. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Stále vám hrajeme jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Dvě růže krepový od Katapultu, ale předtím ještě do světa s naším cestovatelem. Až vyrazíte na ostrov Korzika, byla by škoda jen tak se válet na pláži. Víc řekne náš cestovatel Jirka Kolbaba.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Když cestujeme po tom ostrově, čeho se všímáme?
3: Tak je tam několik fenoménů, kromě těch pláží a hor, které jsou opravdu ty nejviditelnější, tak si můžeme všimnout ty drobnější i té větší vegetace. Z té větší vegetace jsou tu třeba borovice Alepo nebo eukalypty, olivovníky, různé druhy. Je tu také mnoho dubů, pomerančů.

0: citroníky, buganvílie, oleandry a podobně. Ale to nejzajímavější je určitě taková ta malá, nízká, křovinatá makije.
1: Ta porůstá, dá se říct, velkou část Korziky jako takové?
0: Představ si, že makije, takový ten vonavý makijový porost, pokrývá přes 50% území celého toho ostrova. Ta se stává z mnoha druhů keřů, často z kvítky. Jsou to žlutě kvetoucí třeba janovce, vyšší planika, ta má takové červené, dokonce jedlé plody. Můžeme tu najít řečík, myrtu, rozmarin, vřesovec, to je něco úžasného. V makije roste asi 50 druhů divokých korzických orchidejí.
1: Jak tak poslouchám to tvoje povídání, tak Korziku bychom mohli označit také za ostrov plný vůní asi.
0: Ano, a to nejenom ty keře, ale voní i stromy. Jsou tu korkovníky, jsou tu mořské borovice, ty voní velmi významně, ty rostou asi nad 500 metry nad mořské výšky. Třeba se tu daří sladkému kaštanu. A to je pozoruhodnost velká, protože kdysi dávno se z těch kaštanů vyráběla mouka. Ještě dnes se trošičku tak zbytkově vyrábí, ale je to velká tradice tohoto ostrova. Ty úžasné borovice, buky, jedle, tak ty jsou až 40 metrů vysoké a patří k nejvyšším v Evropě. Nacházíme zde ve výškách nad 2000 metrů alpskou vysokohorskou vegetaci. Je to něco úžasného. Ale každý, kdo chodí po ostrově, tak by měl počítat s jedním dalším velkým fenoménem, a to je vítr. Tady na horách, na tomto ostrově, velice často a někdy velmi silně fouká.
1: To znamená, že pokud se pouštíme do nějakých turistických treků, že bychom měli s tím počítat a třeba se i patřičně obléci?
0: Určitě to stojí vždycky za to, protože hory jsou skutečně chladné, jakkoliv na pláži je třeba v té chvíli 40 stupňů.
1: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sváteční odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Milování za svítání od Jany Kratochvílové. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky, kde se objevují ženská jména v názvu a zpívá je Jiří Štědroň. Takže zazní Hele Heleno a ještě předtím Belinda. Ať se vám hezky poslouchá.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Němečtí policisté musí kolem přepadení banky mlžit. Pachatelé zajali rukojmí. Ve městě Zincich ve spolkové zemi Porýní Falc zasahuje velký počet bezpečnostních složek. Agentura DPA píše, že jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. Mluvčí policie z taktických důvodů odmítá upřesnit počet lidí v bance i další postup policistů. Je prý potřeba počkat, jak se situace vyvine v příštích minutách a hodinách. Policie podle něj poté poskytne podrobné informace. Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie zahájila rozsáhlý zásah a uzavřela velkou oblast města. Obyvatelé uzavřené oblasti by neměli vycházet ven. Lidem mimo oblast ale podle policie nebezpečí nehrozí. Politici i zástupci armády si na pražském Vítkově připomněli výročí konce světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Předseda senátu Miloš Vystrčil poté vyzdvihl, že po skončení druhé světové války si lidstvo uvědomilo, jak nutná je spolupráce a mír.
2: Vznikla Organizace spojených národů, byla založena NATO, největší obranný pakt, a byla založena Evropská unie, a to jsou naše pilíře, které dlouhodobě spolehlivě udržovali mír v Evropě. V poslední době se nám to nedaří a možná z jedním důvodu je právě to, že tyto instituce jsou relativizovány.
1: U památníku promluvil i prezident Pavel, který v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Turisté si ve volných dnech ve zlínských restauracích připlatí. Oběd pod 200 už je malým zázrakem, ale i tady platí, že kdo hledá, najde.
3: Ve Zlíně se chodí mimo jiné na prohlídku baťovského mrakodrapu a jenom kousek odtamtud polévka, hlavní jídlo i nápoj přesně za 200. Průměrně se ovšem ve volných dnech v krajském městě od pátku do neděle dá najíst a napít zhruba o 50 korun dráže. Gurmáni a majitele naditých peněženek klidně za 300 i více. V turisticky velmi oblíbené zoologické zahradě vyjde smažený syr z hranolky na 200.
1: Centrem Brna prošel Majálesový průvod. Dopoledne se ho zúčastnili tisíce studentů. Prošli z náměstí Svobody přes Pekařskou ulici a Mendlovo náměstí na brněnské výstaviště. Popoledni tam začal letošní ročník festivalu Majáles, do kterého se zapojují také organizační týmy z univerzit i středních škol. Mladí lidé v průvodu doprovázeli 6 alegorických vozů, 5 za brněnské univerzity a 1 za střední školy. Zítra se trochu oteplí, naměříme do 20 stupňů, na jihu území může být až 23. Ráno se ojediněle objeví mlhy, odpoledne výjimečně i přehánky. K večeru má mraků ubývat a většinou se úplně vyjasní. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým svátečním odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. No a na úvod hodiny tady máme Věru Špinarovou s písničkou Bílá java 250. Příjemný poslech.

0: Eva Hurichová právě dospívala na českém Impulzu písničku Chybička se vloudí. Na dnešní sváteční den by to ale chtělo spíš nějaký výlet úplně bez chybičky. Poslouchejte, za chvíli pořád máme Česko rádi. Projedeme se lodí lednicko-valtickým areálem. Proč tady vyrostl minaret? Prý na truc. Všechno osvětlíme už za chvíli v našem turistickém okénku. Předtím si užijte třeba ještě Petra Nováka, skupinu George and the Beethovens a jejich Přátelství na Entou.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní

0: pěkné sváteční odpoledne, máme 8. května, posloucháte Český impuls, budeme si hrát další krásné písničky, třeba Mám chuť psát od Jitky Zelenkové, ale teď vyrážíme na výlet, dáme tip vám, co se chystáte na dovolenou na Jižní Moravu.
1: Máme Česko rádi.
2: Pokud se nachomítnete na jihu Moravy, udělejte si výlet k zámku Lednice. Hned bude jasné proč. Dobrý den, Mirku.
3: Dobrý den. My posluchačům doporučíme plavbu na lodi v pohádkovém prostředí. A to v parku Lednicko-Valtického areálu. Jezdí tu vyhřívaná loď, takže se není třeba obávat, že by někdo nastydnul.
2: Opravdu rozlehlý park patří k Lednickému zámku. Ten si nechali ze zdejší původní tvrze postavit Lichtenštejnové, a to v 18. a 19. století. Park přechází skoro ve volnou přírodu.

0: tu kolonáda, akvadukt nebo lovecký zámeček. Všechno je to ve stylu antických památek. Výletní loď nás poveze k Janohradu. To je lovecký zámeček, který vypadá jako zřícenina. Tedy ne, že by to byla ruina, je to záměr stavitele.
1: Při plavbě lednickým parkem uvidíme i na Moravě nečekanou stavbu, a to minaret. Ten prý vznikl na truc podaným Lichtensteinu.
0: Ano, podle pověsti se lidé jaksi nemohli dohodnout, kde by měl stát kostel. A tak se prý Alois Josef I. z Lichtensteina naštval a že postaví mešitu. Nakonec je to tedy pouze minaret.
1: Na palubě možná potkáte i nás, Hanu Kracíkovou a Miroslava Tausiga, jak si notujeme, že máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

s dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Český impuls.

0: Krásné sváteční odpoledne. Na rádiu Český impuls právě Eva Pilarová spolu s Jaromírem Majerem dospívali Sochy v dešti. Za pár chvíli budou 3 odpoledne. My si teď dáme impulzovic krabičku. Vybírala Petr Janda a vybral si písničku Já už jdu od Františka Ringo Čecha. Chci vám hezky poslouchat.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: František Ringo Čech patří také mezi ty, kdo prošli v 60. letech olympikem. To, co dělal potom, se mi ne vždycky líbilo, ale občas se mu povedlo napsat docela vtipný text. Často na nějakou příšernou odrovačku, kterou našel v belgické nebo německé hitparádě. Dal je nový kabát českého humoru. Já už jdu patří k jeho nejpovedenějším. Slýchám ji do dneška, zvláště když v nějakém obchodáku zrovna zavírají.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Výstraha na nebezpečí požáru platí pro celý prodloužený víkend. Skončit má aktuálně o půlnoci na pondělí. Do té doby se týká Jihomoravského, Zlínského a části Olomouckého kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Neměli bychom proto rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu. Dále je také nebezpečné používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Naopak dbát bychom měli na úsporné hospodaření s vodou. Olympijský festival bude opět v Mostě. Podkrušnohorské město se tak na pár týdnů přemění na americké Los Angeles. I když se olympijské hry v Kalifornii konají až za 2 roky, přípravy jsou podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala v plném proudu.
2: Chceme z toho udělat prostě takový jakoby malý Los Angeles v průběhu olympijských her a chtěl bychom motivovat všechny Čechy, aby se tam aspoň na chvilku stavili a zažili Most a la Los Angeles.
1: Jezero Most je první destinací, kde se Český olympijský festival koná opakovaně. Olympiáda v americkém Los Angeles začíná v červenci 2028. Se zahájením soutěží pod 5 kruhy se má otevřít i Mostecký olympijský festival. V případu letušky hospitalizované v Amsterdamu šlo o planý poplach. Žena vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem. Test na něj ale měla negativní. Podle tiskových agentur o tom informuje Světová zdravotnická organizace. Nizozemka zaměstnaná u letecké společnosti KLM přišla do kontaktu s infikovanou ženou z výletní lodi, na které nákaza v Atlantickém oceánu vypukla. Nakažená žena z Nizozemska později zemřela. Celkem má nákaza mezi cestujícími výletní lodi 3 oběti. Internetová služba Cloudflare zruší 1/5 pracovních míst, to znamená asi 1100 pozic. Společnost přizpůsobuje své fungování rychlému rozšiřování nástrojů umělé inteligence. Cloudflare současně oznámil, že jeho tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o 1/3. Oznámení přichází v době, kdy mezi investory a ekonomy sílí obavy, že automatizace řízená AI může narušit fungování některých odvětví a urychlit zánik pracovních míst tam, kde je vysoká míra nahraditelnosti. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásný pátek, máme 8. května, posloucháte Český impuls, zprávy v 15 hodin právě skončily, před námi je další hodina plná českých a slovenských písniček. Jako první zazní Vchází bez vyzvání od Dalibora Jandy. Já jsem Lenka Hluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Příjemný poslech.

0: písničku Jak svět přichází o básníky právě dospíval Vítězslav Vávra. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde zní jen to nejlepší z let 60. až 80. Doufám, že si volné odpoledne pěkně užíváte. Já mám k tomu připravené další pěkné písničky, které vás snad provedou tím dnešním svátečním pátečním dnem. Budou to dva roky prázdnin třeba od Ivety Bartošové. Hezký poslech.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří.

0: Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Krásné sváteční odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost života. Za chvíli mám pro vás připravenou hudební dvojici. Budou to písničky, ke kterým napsal text Michail Prostějovský, protože právě ten dneska slaví 78. narozeniny. Jednu z těch písniček zaspívá Karel Černoch a tu druhou Petr Rezek. Tak které dvě to budou, to si necháme ještě jako překvapení za chvíli. Jestli se nějak vyznáte v textařích, tak už můžete začít hádat. A předtím si užijte třeba písničku Má daleká od Michala Penka.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schovaných na sladké chvíle před spaním.

0: Na Českém impulzu právě dospívali Petr Kotvalec spolu se Standou Hloškem písničku Holky z naší školky. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice, slibovaná, a budou to písničky, ke kterým napsal text Michal Prostějovský. Bude to Kino Gloria od Petra Reska, ale jako první Nářek převozníka od Karla Černocha. Příjemný poslech.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Hudební dvojice
5: Aneb, co mají písničky společného?

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. Premiér se ohradil proti kritice prezidenta. Andrej Babiš odmítá výtku Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Tvrdí, že žádal o posunutí schůzky, ale hrad mu nevyhověl. Babiš prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou s odůvodněním, že není jeho podřízeným. Premiér to řekl novinářům po setkání se svým belgickým protějškem Bartem de Weverem. Centrem Prahy dnes prošel recesistický průvod. Akce zahájila 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se jí zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi nebo bandity. Jednodenní studentský festival vyvrcholí během odpoledne v kampusu Hybernská. Nabídne studentské kapely, divadla nebo autorská čtení a debaty. Na programu je i volba krále nebo královny studentského Majálesu. Část programu přitom proběhne v angličtině. Celá akce je volně přístupná. Čech plánuje unikátně ukázat rozdíl mezi válkou a mírem. Patrik Venclík z Liberce se na podzim chystá běžet z Prahy do Kyjeva. 52-letého tenisového trenéra čeká skoro 1600 kilometrů přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Venclík agentuře ČTK vysvětlil, že chce nenásilnou formou pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem.
2: Protože jsem šílenec do běhu, tak mě napadl běh prostě z Prahy do Kyjeva s tím, že vlastně bych dokumentoval vlastně celou cestu a život lidí na území, kde je mír, to znamená Česká republika, Polsko a pak přeběhnutí na Ukrajinu a vlastně život lidí ve válečném konfliktu.
1: Trasu má Venclík rozdělenou na 24 etap. Každá by měla mít v průměru 80 kilometrů. Průběh cesty bude dokumentovat na svém instagramovém účtu. Mezinárodní tenisová federace ponechá v platnosti sankce proti hráčům Běloruska, a to přesto, že Mezinárodní olympijský výbor ve čtvrtek sportovním svazům doporučil jejich zrušení. Běloruský tenisový svaz tak zůstane podle dnešního vyjádření federace stejně jako ruský i nadále suspendovaný. To v praxi znamená, že hráči a hráčky obou zemí budou i nadále na turnajích bez vlajky a označení země. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední i po 16. hodině. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Hned na úvod tady mám Petru Janu a písničku Moje malá premiéra. Příjemný poslech.

0: Krásné sváteční odpoledne na Českém Impulzu. Právě Luděk Sobota spolu s Benjo Bandem Ivana Mládka dospívali písničku Rychlík jede do Prahy. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Lásku ze školních let od Pavla Bobka. A teď mám pro vás scénku. Rada Haliny Pavlovské, jak přežít nevěru, zní trošku zvláštně. Co, paní Halino, doporučujete?
1: Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já vám přeju krásné sváteční odpoledne, máme 8. května. Budeme se za chvíli zase bavit a smát, a to s Felixem Holcmanem a Františkem Budínem, ale ještě předtím několik písniček, třeba Je mi líno od Věry Špinarové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Písničku Disco příběh ze stejnojmenného filmu právě dospíval Michal David. Do zpráv v celou vám pustím třeba ještě biograf Láska od Hany Zagorové. A na českém Impulzu teď už ta slibovaná scénka. Felix Holzman a František Budín snadno nacházejí téma k rozhovoru. Dneska je spojí fakt, že jsou prolezlí chorobami.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano?
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No a jo. A
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte? Ale
2: to už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ano, tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No, tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: A jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku.
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No, jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, to je pravda. Naschledanou.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco. Počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Klíšťata se chystají do akce. V příštích dnech jejich aktivita poroste. Nejvíc jim totiž vyhovuje vlhké a teplé počasí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a také 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Česko přitom patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat nakazí každoročně velké množství lidí. Častější počet případů už je jen v Pobaltí. Areál Klínovec dnes zahájil letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude v provozu o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se pak počítá s každodenním provozem. Největší lyžařský a rekreační areál na západě Čech má za sebou rekordní zimní sezónu. Klínovec i díky příznivým sněhovým podmínkám v zimě fungoval 136 dní v plném provozu. Lev 14. má za sebou rok ve funkci papeže. Hlava katolické církve se při svém dnešním výročí zvolení modlila v italských Pompejích za světový mír. Papež do města zavítal na jednodenní návštěvu u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, který se tam dnes slaví. Informovali o tom zahraniční agentury. Návštěva Pompejí odstartovala sérii jednodenních návštěv, které Lev 14. podnikne v příštích několika týdnech po celé Itálii. Hokejista Nikolas Hlava se vrací do Kladna. 31letý útočník, který strávil uplynulé 4 sezóny v Litvínově, se stal už čtvrtou posilou rytířů. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu. V uplynulém ročníku nasbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a 7 asistencí. V baráži proti Hlavě pomohl Litvínovu udržet se v nejvyšší soutěži brankou a přihrávkou. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Jsou 3 minuty po 17. hodině, s vámi zůstává Lenka Haluzová, přeju vám krásný pátek. Teď vám bude zpívat Lenka Filipová písničku Zamilovaná. Příjemný poslech.

0: Písnička Tereza právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásné sváteční odpoledne. Pokud byste se večer rádi podívali na něco, ale fakt pěkného v televizi, ale úplně nevíte na co, tak vydržte, protože se přihlásí Saša Hemala se svými televizními tipy. Předtím si ale ještě zahrajeme třeba Hotel Ritz od Jiřího Korna.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Krásný pátek s datem 8. května vám přeju z Českého impulzu. Pořád hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na Václava Neckáře a my to spolu táhneme dál. Ale teď už se s přáním hezkého dne přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Už minulý týden se příznivci animovaných snímků mohli setkat s největším lotrem, jakého kdy země nosila. Dnes, jak se zdá, se chce Gru polepšit. Žije s pořádaným životem, vychovává 3 adoptované holčičky a rozjel výrobu džemů. Když je ale v nejlepším, zavolá mu šéf antipadoušské ligy, že od něho potřebuje pomoc. O co půjde, to už se dozvíte dnes večer ve 20 hodin na Nova Cinema v pokračování animáče Já padouch. Pak tu máme 2, dalo by se říci, rodinné komedie. Ve 20 hodin na Prima Max Tady hlídám já. Hlavní postavu si tu zahrál roztomilý jezevčík, který se ocitá v rodině váženého chemika. Tím pádem ale svatební cesta do Řecka padá a novomanželé s hyperaktivní dcerkou a novým přírůstkem do rodiny se ocitnou na alternativní dovolené uprostřed šumavské divočiny. Tady hlídám já, 20.00 Prima Max. Na Nově se vrací ke komedii z roku 2012, ve které si Jirka Mádl zahrál profesora češtiny, který si na třídním srazu po letech uvědomí, že jeho jedinou životní láskou byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy ve svých 17 letech neměl odvahu jí to říci a teď nastala ta pravá chvíle, aby svou nerozhodnost napravil. Probudím se včera, začíná ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Zřejmě letos nejsou kytky od Marie Rotrové. Blíží se nám konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou mám pro vás ještě nachystanou třeba Jitku Zelenkovou s písničkou Mít svůj kout. Večer po 19. hodině si budeme hrát country, folk a tramské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová, ale uslyšíme se spolu zase zítra, v sobotu odpoledne. Tak mějte krásný zbytek svátečního dne.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Letecký provoz v Praze dnes narušil neoprávněný provoz dronů v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Podle informací na síti X celý případ dál prověřuje. Spor mezi Hradem a vládou stále trvá. Neshody ohledně složení české delegace na letním summitu Severoatlantické aliance pokračují i po dnešní schůzce prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše. Hlava státu trvá na své účasti. Babiš se naopak domnívá, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet až v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Konflikt mezi Hradem a vládou se dnes navíc ještě vyostřil poté, co premiér na ranní schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním. Turisté si ve volných dnech ve zlínských restauracích připlatí. Oběd pod 200 už je malým zázrakem, ale i tady platí, kdo hledá, najde.
2: Ve Zlíně se chodí mimo jiné na prohlídku baťovského mrakodrapu a jenom kousek odtamtud polévka, hlavní jídlo i nápoj přesně za 200. Průměrně se ovšem ve volných dnech v krajském městě od pátku do neděle dá najíst a napít zhruba o 50 korun dráže. Gurmáni a majitele naditých peněženek klidně za 300 i více. V turisticky velmi oblíbené zoologické zahradě vyjde smažený syr z hranolky na 200. Jan Čada, Zlín.
1: Fotbalisté Slávie mohou už zítra obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Rádio Český impuls.

hranici, budvaru sklenici vyprázdnil celník Jiří. Náhle na silnici pádnul mu na sítnici obrázek postavy, která si k čáře míří. Ježíš Maria, to je houska, už zazde utíkat do Rakouska. Ty chlape bídná, vím, o co se

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

sázení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká klásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je kluků 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si, která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější sen.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Politici i zástupci armády si dnes na pražském Vítkově připomněli výročí konce světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna. Poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Předseda senátu Miloš Vystrčil následně vyzdvihl, že po skončení druhé světové války se lidstvo uvědomilo, jak nutná je spolupráce a mír.
2: Vznikla Organizace spojených národů, bylo založeno NATO, největší obranný pakt, a byla založena Evropská unie. A to jsou naše pilíře, které dlouhodobě spolehlivě udržovaly mír v Evropě. V poslední době se nám to nedaří a možná z jedním důvodu je právě to, že tyto instituce jsou relativizovány.
1: U památníku promluvil i prezident Petr Pavel, který v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Výstraha kvůli nebezpečí požárů platí pro celý prodloužený víkend. Skončit má aktuálně o půlnoci na pondělí. Do té doby se týká Jihomoravského, Zlínského a části Olomouckého kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu. Nebezpečné je také používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Karlovy Vary opět draží vraky a odstavená vozidla. Jde o auta, ke kterým se nikdo dlouhodobě nehlásil. Aby vraky nezacláněly v ulicích, město je odtáhlo na záchytné parkoviště, pokračuje Dušan Valenta.
3: Do pořadí třetí dražby míří 15 kousků. Jsou tam škodovky, Fiaty, ale také Volvo nebo Audi. Vyvolávací cena každého je 500 korun. Pokud se auta neprodají, skončí v likvidaci. Dražba sice všechny náklady města nepokryje, je ale dobrou příležitostí pro úklid záchytného parkoviště a zbavení se nepotřebných věcí.
1: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jana Lenarda Štrúfa 7-6 a 6-3. Lehečka duel vyhrál i díky 7 esům a 22 vítězným míčům. V dalším utkání čeká mladoboleslavského rodáka 23. nasazený Nor Kasper Ruud. V Římě dnes naopak skončila Karolína Muchová. Světová jedenáctka podlehla Rakušance Anastázii Potapovové 3-6 a 2-6. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Český impuls.

klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jak huragán, jako huragán. Štavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím,

kopyt na zem útočí. Rev se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán, jako uragán.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Český impuls.

dítě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

citově jsem založen. Při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Česká republika si dnes připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce proběhla tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí čelní politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel poté na Pražském hradě jmenoval generály. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci. Čekali na ně odpůrci s vlajkami Ukrajiny. Návštěvníkům se dnes u příležitosti státního svátku také otevřely například prostory sněmovny a senátu. Využili toho tisíce lidí. Robert Fico dnes přiletěl do Moskvy. Slovenský premiér se tam má zúčastnit akcí ke dni vítězství. V podvečer o tom informovala ruská státní agentura TAS. Podle slovenského deníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení věnců u hrobu neznámého vojína nedaleko Kremlu. Fico se přitom zítra nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Už dříve ale avizoval, že se sejde s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Premiéra na cestě provází místopředseda sněmovny Tibor Gašpar a státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
2: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad. Jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a sezóna není nějak ohrožená.
1: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Zítra bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Spor mezi Hradem a vládou stále trvá. Neshody ohledně složení české delegace na letním summitu Severoatlantické aliance pokračují i po dnešní schůzce prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše. Hlava státu trvá na své účasti. Babiš se naopak domnívá, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet až v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu. Zatím ji ale nechystá. Konflikt mezi Hradem a vládou se dnes navíc ještě vyostřil poté, co premiér na ranní schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním. Návštěvníci Anifilmu v Liberci sledovali vznik unikátního prostorového grafity. Výtvarník Jiří Hořavka tentokrát nepracoval na zdi, ale barvy stříkal na 4 průsvitné folie. Výsledné dílo díky tomu dostalo 3. rozměr, hloubku a vzdušnost. Grafity bude až do neděle lákat na letní festival skla a bižuterie. Výtvarník Jiří Hořavka, který trochu bojoval s větrem, svoji práci označil částečně jako experiment.
2: Ještě to tady vlastně nikdo nedělal. Ty 4 plátna jako za sebe. Byl tvořit jak prostorový efekt, což na zeď vlastně se jako nedá. Jsou to odstíny červený a modrý, protože vlastně druhá část díla bude fungovat večer, tím, že se to nasvítí z jedné strany červenou a z druhé strany modrou.
1: Program 25. ročníku Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm pokračuje až do neděle. Na 14 místech po celém Liberci jsou připravené nejen desítky soutěžních i nesoutěžních snímků, ale také výstavy, besedy a nejrůznější tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Odpadové taxi bude na Karlovarsku pokračovat. Službu mohou využít domácnosti na zavolání. I letos bude zdarma.
3: Odváží se například starý nábytek, koberce, lino, elektrospotřebiče nebo sklo. Odpadový taxík vám ale nevezme stavební suť, pneumatiky nebo bioodpad. Vary totiž takhle pomáhají jen s věcmi, které sloužily v domácnostech. Služba se předem objednává a pro místní je jednou ročně zdarma. Kdo potřebuje odpadový taxík opakovaně, musí počítat s poplatkem od 165 korun. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Lev 14. má za sebou rok ve funkci papeže. Hlava katolické církve se při svém dnešním výročí zvolení modlila v italských Pompejích za světový mír. Papež do města zavítal u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, který se tam dnes slaví. Informovali o tom zahraniční agentury. Návštěva Pompejí odstartovala sérii jednodenních návštěv, které Lev 14. podnikne v příštích několika týdnech po celé Itálii. Hokejista Nikolas Hlava se vrací do Kladna. 31-letý útočník, který strávil uplynulé 4 sezóny v Litvínově, se stal už 4. posilou Rytířů. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu. V uplynulém ročníku nasbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a 7 asistencí. V baráži proti Jihlavě pomohl Litvínovu udržet se v nejvyšší soutěži brankou a přihrávkou. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

ta žena v tomhle pokoji, mi však pořád tolik známá, připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se neojí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Donald Trump dnes oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Podle vyjádření amerického prezidenta na sociální síti Truth Social má trvat od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude také výměna tisícovky zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022. Dohodu na třídenním příměří už potvrdil ukrajinský prezident Zelenský a podle agentury TASS i Rusko. Premiér se ohradil proti kritice prezidenta. Andrej Babiš odmítá výtku Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Tvrdí, že žádal o posunutí schůzky, ale hrad mu nevyhověl. Babiš prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou s odůvodněním, že není jeho podřízeným. Premiér to řekl novinářům po setkání se svým belgickým protějškem Bartem de Weverem. Kancelář prezidenta na síti X uvedla, že posunutí času schůzky nebylo možné kvůli dopolední pietě na pražském Vítkově. Projekt Quiff Talents podporuje nové tvůrce a tvůrkyně. Pomáhá umělcům vytvořit kvalitní projekt a zajistit finanční podporu. Hlásit se mohou čeští a slovenští zájemci bez věkového omezení s libovolným námětem. Vedoucí programu Quiff Talents Radka Vajzerová Impulzu prozradila, co při výběrovém řízení nejvíc zaujme.
2: Projekty, které jsou nějakým způsobem jiný, než je ta většina, mají ambice překračovat hranice České republiky. Posuzujeme i v kontextu toho, co známe ze zahraničí. Jsou víc dohloubky promyšlené a přitom inovativní.
1: Cílem je pomocí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přizvaných expertů vytvořit kvalitní projekt během jednoho roku. Účastníci jsou po absolvovaných workshopech připraveni na další vývoj díla. S hotovým scénářem mají šanci vstupovat do produkcí, prezentovat se na produkčních fórech a získat finanční podporu na realizaci. Areál Klínovec dnes zahájil letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude v provozu o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se pak počítá s každodenním provozem. Největší lyžařský a rekreační areál na západě Čech má za sebou rekordní zimní sezónu. Klínovec i díky příznivým sněhovým podmínkám v zimě fungoval 136 dní v plném provozu. Světoznámý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Je spjatý s popularizací přírodních krás celého světa.
3: I am David Attenborough and I've had the most extraordinary life.
4: Sir David Attenborough přinesl zázraky přírody ze všech koutů planety na televizní obrazovky a do našich obýváků. Jeho nezaměnitelný hlas provází desítky dokumentů o životě na planetě Zemi. Attenborough zároveň podporuje ochranu přírody a upozorňuje na změnu klimatu. Zvlášť v posledních letech varuje před destruktivní rolí člověka v tomto procesu, třeba v dokumentech na platformě Netflix.
3: The living world is a unique and spectacular marvel.
4: Jeho nejznámějším dílem je ale 9 sérií o různorodosti života na Zemi, které vytvořil ve spolupráci s veřejnoprávní BBC. Se svojí ženou má 2 děti. Davidu Attenboroughovi je právě dnes 100 let. Za Rádio Impuls mu krásné narozeniny přeje Martina Kroa.
1: A doplním ještě počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. Na ten však pověsím raději

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Češi milují asijské e-shopy navzdory kvalitě dovážených výrobků. Loni se k nám dovezlo zhruba 105 milionů balíčků v hodnotě pod 150 eury. V přepočtu za zhruba 3,5 tisíce korun. Objem takových zásilek se meziročně zvýšil o 82 milionů. Jiří Trousl z generálního ředitelství cel před výrobky z Asie varuje.
2: Toto obrovské množství sebou nese i problémy. Je to jednak dopad na životní prostředí. Ten lze spatřovat především v tom, že výrobky jsou vyráběny z nekvalitních materiálů a to má na to životní prostředí dopad.
1: Evropská unie proto od 1. července zavede paušální clo 3 eura na zboží v malých zásilkách. V přepočtu přes 70 korun tak může prodražit hlavně drobné položky, jako jsou třeba kryty na mobily. Ministerstvo průmyslu připravilo finanční injekci pro rodinné podniky. Ty mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 000 až 120 milionů korun s odkladem splácení na až 4 roky. Speciální zvýhodnění připravilo ministerstvo společně s Národní rozvojovou bankou. Ta začne žádosti rodinných podniků o tuto podporu přijímat od poloviny června. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka rodinné firmy představují pevný základ hospodářství. Slovensko od zítřka ruší dvojí metr u ceny nafty. Rozhodla o tom tamní vláda. Dvojí ceny dieslu u našich sousedů platily od března. Šlo o reakci na prudké zdražování paliv. V praxi to znamenalo, že motoristé se zahraniční poznávací značkou platili za naftu víc než domácí šoféři. Opatření kritizovala Evropská komise. Mluvčí slovenské vlády Denisa Saková potvrzuje, že dělení řidičů končí.
3: Tým pádom neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám, pretože sa už bude aplikovať len jedna cena paliv na Slovensku od piatka tohto týždňa.
1: Slovensko také zruší pravidlo, že naftu můžou motoristé až na výjimky tankovat jenom do nádrže a jednoho maximálně 10-litrového kanistru. Fotbalisté Realu mají blbé období. Dnes se před utkáním s Barcelonou dva z hráčů poprali v šatně. Federico Valverde skončil porvačce v nemocnici s tržnou ranou na hlavě. Urugvajský záložník se podle agentury Reuters popral s francouzským spoluhráčem Aurelienem Tchouaménim. Už včera se pohádali. Klub pro oba zvažuje pokutu nebo zastavení činnosti. Porvačce se vedení Realu sešlo na mimořádné schůzce. Fotbalisté podle Reuters nesměli víc než hodinu opustit tréninkové centrum. Přitom na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi jinými dvěma obránci Realu. Klub se připravuje na nedělní El Clásico v Barceloně, po kterém může jeho rival slavit mistrovský titul. Čeští hokejisté při vstupu do švédských her slavili. Porazili domácí reprezentaci 3-1. V Angelholmu tak ukončili neporazitelnost už jistého vítěze Eurohockey Tour. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté druhé místo v Eurohockey Tour. Pátek bude zpočátku oblačný, postupně se vyjasní, naměříme kolem 17 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 12, na jihu Moravě naopak kolem 21.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Česká republika si v pátek připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce proběhla tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí čelní politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel poté na Pražském hradě jmenoval generály. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci. Čekali na ně odpůrci s vlajkami Ukrajiny. Návštěvníkům se v pátek u příležitosti státního svátku také otevřely například prostory sněmovny a senátu. Využili toho tisíce lidí. Na pražském letišti Václava Havla došlo k incidentu. Letecký provoz tam v pátek odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X s tím, že zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. Projekt Kviv Talents podporuje nové tvůrce a tvůrkyně. Pomáhá umělcům vytvořit kvalitní projekt a zajistit finanční podporu. Hlásit se můžou čeští a slovenští zájemci bez věkového omezení s libovolným námětem. Vedoucí programu Kviv Talents Radka Vajzerová Impulzu prozradila, co při výběrovém řízení nejvíc zaujme.
2: Projekty, které jsou nějakým způsobem jiný, než je ta většina, mají ambice překračovat hranice České republiky. Posuzujeme i v kontextu toho, co známe ze zahraničí. Jsou víc dohloubky promyšlené a přitom inovativní.
1: Cílem je pomocí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přizvaných expertů vytvořit kvalitní projekt během jednoho roku. Účastníci jsou po absolvovaných workshopech připraveni na další vývoj díla. S hotovým scénářem mají šanci vstupovat do produkcí, prezentovat se na produkčních fórech a získat finanční podporu na realizaci. Američany stále více rozděluje politika. Nová data ukazují, že hádky přerůstají v takzvané politické rozchody, které rozbíjejí dlouholetá pouta a dokonce i rodiny. Za názorovou neústupnost tak někdy lidé ve Spojených státech platí dost vysokou osobní cenu.
3: Více než třetina Američanů už kvůli politice definitivně odepsala někoho blízkého. Nejde jen o tiché neshody, dokazují to i čerstvé průzkumy. Nejvíce pálí mosty mladší generace do 30 let. Emotivně ukončují přátelství, dokonce i rodinné vztahy. U starších ročníků zůstává ochota k diskuzi vyšší. Psychologové varují, že tyto politické neshody jen prohlubují pocit osamělosti. Hádky kvůli politice se tady navíc posledních dvou měsících vyostřují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Kolumbijská popová hvězda zveřejnila krátké video ze slavného stadionu Maracaná na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Die Die bude k poslechu ve čtvrtek 14. května. Pro Shakiru to přitom není premiéra. Už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice. Letošní šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne 11. června. Po 20-leté pauze se na něm představí i česká reprezentace. V sobotu bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schovaný na sladké chvíle před spaním.

0: Ministr obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Ministr obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti 4. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
1: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam 4 jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
0: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které v pátek v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole přijel v pátek na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená už jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
2: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad, jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
0: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Fotbalisté Slávie mohou už v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Odpláč mě, promiň jsem na ně, zůstal jsem sám a

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horký hořivý prst dálí šeptá mi Julia, Julia.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Česká republika si v pátek připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce proběhla tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí čelní politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel poté na Pražském hradě jmenoval generály. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci. Čekali na ně odpůrci s vlajkami Ukrajiny. Návštěvníkům se v pátek u příležitosti státního svátku také otevřely například prostory sněmovny a senátu. Využili toho tisíce lidí. Na pražském letišti Václava Havla došlo k incidentu. Letecký provoz tam v pátek odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X s tím, že zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. Projekt Kviv Talents podporuje nové tvůrce a tvůrkyně, pomáhá umělcům vytvořit kvalitní projekt a zajistit finanční podporu. Hlásit se můžou čeští a slovenští zájemci bez věkového omezení s libovolným námětem. Vedoucí programu Kviv Talents Radka Vajzerová Impulzu prozradila, co při výběrovém řízení nejvíc zaujme.
1: Projekty, které jsou nějakým způsobem jiný, než je ta většina, mají ambice překračovat hranice České republiky. Posuzujeme i v kontextu toho, co známe ze zahraničí. Jsou víc dohloubky promyšlené a přitom inovativní.
0: Cílem je pomocí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přizvaných expertů vytvořit kvalitní projekt během jednoho roku. Účastníci jsou po absolvovaných workshopech připraveni na další vývoj díla. S hotovým scénářem mají šanci vstupovat do produkcí, prezentovat se na produkčních fórech a získat finanční podporu na realizaci. Američany stále více rozděluje politika. Nová data ukazují, že hádky přerůstají v takzvané politické rozchody, které rozbíjejí dlouholetá pouta a dokonce i rodiny. Za názorovou neústupnost tak někdy lidé ve Spojených státech platí dost vysokou osobní cenu.
2: Více než třetina Američanů už kvůli politice definitivně odepsala někoho blízkého. Nejde jen o tiché neshody, dokazují to i čerstvé průzkumy. Nejvíce pálí mosty mladší generace do 30 let. Emotivně ukončují přátelství, dokonce i rodinné vztahy. U starších ročníků zůstává ochota k diskuzi vyšší. Psychologové varují, že tyto politické neshody jen prohlubují pocit osamělosti. Hádky kvůli politice se tady navíc posledních dvou měsících vyostřují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Kolumbijská popová hvězda zveřejnila krátké video ze slavného stadionu Maracaná na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Die Die bude k poslechu ve čtvrtek 14. května. Pro Shakiru to přitom není premiéra. Už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice. Letošní šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne 11. června. Po 20-leté pauze se na něm představí i česká reprezentace. V sobotu bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to hlavně na